0: U tety Betušky som s vážnou témou nepochodila. Tak prejdeme predsa len na veselšiu. Lenže tu som už brnkla na dobrú strunu. Teta Betuška, keď ste boli dievčaťom, tak to občas večierkami mládenci postávali po podoblu očky.
1: Ja som byla rada, keď došiel nejaký pekný a veru sem, mali sme také malé okienko, také polovičný a tak ja som byla tak šikovná, že ja som sa první podívala, kto to ide. A keď sa mi nelúbil, veru sem neotevrela, zaťukala na tie dvera, ale veru sem neotevrela. Ale keď som si vystrihla, že ide nejaký, ktorý sa mi jaksi trochu vidí, alebo trochu jaksi je mi povúli, veru sem si potom aj poskočila. Tak som utekala k tým dverám šikovno.

0: No ale potom povedz, chodívali ste aj na svadby a na zábavy hrávať.
1: Pravda, no zábavy a svadby, no to bylo stále, to bylo každý týdeň my sme... A tenkrát bývali svadby v pondelok.
0: Áno?
1: No a koľko razy sme mieli až 3 svadby jedno za druhým a to sme hráli celý týdeň až do pátka.
0: A vydržal si to?
1: No, to horší bylo ze ženou, tá, keď to musela doma vydržať. A musela krmiť kone a všetko možné a jezdiť na nich. No, ale tak to bylo.
0: Tak to bylo.

0: známý, že proč, že ukradel jsem na mjavě koně, už si jdu, mjavjané pro ně, mjavjané pro ně.
1: Klementu, ty jako takový zpěvák a chlapčisko sůcí, pravda? Kosírek jsi mě zaširůchem, chozíval už na ty svatby zpívávat a tak rádi tě měli, nebo všady dovedel s veselost a dobrou náladu. Ale já si vzpomínám, že ty si tak kríkal, že velice rád zaspíval takú reskú piesničku Švarná dzevčina. Pamatáš sa ešte?
0: Pamatám, ešte trochu tak vím, tak částečne, ale...
1: Spustí.
0: Jaká to je?
1: Švarná dzevčina. Aha.

0: O tom, ako správa o vypuknutí ozbrojeného povstania na Slovensku zapôsobila na príslušníkov 1. československého zboru, ktorý sa nachádzal na predpolí Karpat, hovorí veliteľ generál Ludvík Svoboda.
1: V éteru sme zachytili hlas banskobystrického vysielače. S rozechvením sme sa zaposlouchávali do slov určených celému svietu a přece srdcím Čechu a Slováku nejbližším. Vzplálo slovenské národní povstání. Blahopřáli sme Slovákům, gratulovali si navzájem. Propuklo veselí, radosť a nadšení zachvátili celý zbor. Vojáci se objímali a chlapsky se líbali. Nikdo se v tu chvíli nestyděl za slzy. Jak ani jinak nemohlo být. Příslušníci zboru si vroucně přáli co nejrychleji být vysazeni na Slovensku. Každý si uvědomoval svou povinnost vůči povstání. Každý cítil odpovědnost za to, aby fašistická vojska nezadusila povstání a neutopila ho v krvi statečných povstalců.